0: Jméno Blasbar zvím bača. Bavrný má na Reading zbůj, na koktejl, en stereo je vím ob denách tedy rund. Ho, ho, ho.
1: Come on, let's do this, gangsta.